počíváš s Rádiem B.

Je 5 hodin na rádiu B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Viu?

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad Terapie funkem a právě začínáme.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz. I've been in

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. V exkluzivním průzkumu agentury NMS pro novinky je Adam Scheinherr z uskupení Praha sobě nejpozitivněji vnímaným kandidátem na primátora Prahy. Na opačném konci žebříčku se ocitl Milan Urban z SPD a Klára Sovová z Motoristů. Průzkum přináší důležité informace o náladách voličů před komunálními volbami 2024. Český premiér Andrej Babiš vyzval na pražském obranném summitu k vytvoření společného evropského programu protiraketové obrany, nazvaného Europatriot. Tato iniciativa však již v Evropě vznikla díky francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi a ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému na summitu v Paříži v červenci. Česko se k této již existující protibalistické iniciativě dosud nepřipojilo. Evropská unie má na podzim zavést novou směrnici, která zásadně mění pravidla pro léčiva a mohla by odstranit některé příbalové letáky. Tato legislativní změna je největší za posledních 20 let a dotkne se také samotných balení léků. Cílem je zjednodušit informace pro pacienty a snížit administrativní zátěž. Ukrajinec, který strávil v České republice 20 let nelegálně, byl odhalen cizineckou policií na Plzeňsku. I přes žádost o mezinárodní ochranu soud v Plzni jeho žalobu proti omezení svobody zamítl. Muž je nyní umístěn v záchytném zařízení do doby vyřízení vyhoštění. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
2: Neboj se uvolnit. Na Rádiu

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma, ste prebežili. Radio B.cz.

0: hudební novinky na Rádiu B.
1: Carly Rae Jepsen přináší svým fanouškům dvojalbum s názvem Day and Night, které vyšlo pod labelem Interscope Records. Tato kanadská zpěvačka, známá svým hitem Call Me Maybe z 2012, oslavuje lásku a oddanost prostřednictvím svěžích a slunečných skladeb pro Day a energických písní pro Night. Jepsen zde opět potvrzuje svou schopnost vytvářet chytlavé melodie a taneční hity pro všechny milovníky popu. A nyní si pustíme vaši oblíbenou hudbu.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: České tenisové hvězdy se postaví proti levákům z Ameriky v napínavém Davis Cupu, který se vrací do pražské arény po 13 letech. Sledujte přímé přenosy na ČT Sport v pátek o 14.30. Češi se snaží využít domácího prostředí a překvapit soupeře na tvrdém povrchu. Křídelník Václav Černý zazářil v evropské lize, když svým gólem pomohl Besiktasi k výrazné výhře 4-1 nad Marseille. Hoffenheim s českým duem Hložek a Coufal bohužel padl 0-2 na půdě Ofi Kréta. Třetí český fotbalista Robin Hranáč si zatím odpočinul na lavičce. Už jste si někdy říkali, že byste mohli být tenisovým odborníkem? Ukažte své znalosti v soutěži k Davis Cupu a vydejte se na cestu k vítězství. Zúčastněte se a zjistěte, jestli vás tenisové znalosti dostanou za hranice vašeho obýváku v pátek 18. září. Plzeňští fotbalisté odstartovali své působení v evropské lize drsnou prohrou 0-3 se Saint-Gilloise, kde jejich obrana připomínala švýcarský sýr. Belgický vicemistr předvedl svou dominanci, když vedl už v poločase 2-0, díky trefám Mofokenga a Biondice. Po přestávce zasadil poslední ránu domácím Ondřej Krič-Faluši, ať to zní jakkoliv ironicky, svou trefou proti krajanům. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Posloucháš Sebestře?

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: USA.
1: Proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko. Každé všední odpoledne

To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: Je 9 hodin na rádiu B. Zprávy na rádiu B. V exkluzivním průzkumu agentury NMS pro novinky je Adam Scheinherr z uskupení Praha sobě nejpozitivněji vnímaným kandidátem na primátora Prahy. Na opačném konci žebříčku se ocitl Milan Urban z SPD a Klára Sovová z Motoristů. Průzkum přináší důležité informace o náladách voličů před komunálními volbami 2024. Český premiér Andrej Babiš vyzval na pražském obranném summitu k vytvoření společného evropského programu protiraketové obrany, nazvaného Europatriot. Tato iniciativa však již v Evropě vznikla díky francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi a ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému na summitu v Paříži v červenci. Česko se k této již existující protibalistické iniciativě dosud nepřipojilo. Evropská unie má na podzim zavést novou směrnici, která zásadně mění pravidla pro léčiva a mohla by odstranit některé příbalové letáky. Tato legislativní změna je největší za posledních 20 let a dotkne se také samotných balení léků. Cílem je zjednodušit informace pro pacienty a snížit administrativní zátěž. Ukrajinec, který strávil v České republice 20 let nelegálně, byl odhalen cizineckou policií na Plzeňsku. I přes žádost o mezinárodní ochranu soud v Plzni jeho žalobu proti omezení svobody zamítl. Muž je nyní umístěn v záchytném zařízení do doby vyřízení vyhoštění. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.
1: Rádio Bčko. Beaty tvého srdce. Rádio B.cz.

0: talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.
1: Od lidí pro lidi.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Megan Fahy, dvakrát nominovaná na Emmy, je po úspěších ve Bílém lotosu a Netflixovém Sirens připravena zazářit v novém limitovaném seriálu Smoke Show. Tento projekt, řízený produkčními domy SK Global a David E. Kelly Productions, slibuje směs thrilleru a temné romantické komedie. Je inspirován nadcházejícím románem Catriony Stewart a jistě přitáhne diváky svou jedinečnou kombinací žánrů. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Rádio B. Od lidí pro lidi.

caught the horn.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz
1: Hrobné beaty v rytmu tvého srdce.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: České tenisové hvězdy se postaví proti levákům z Ameriky v napínavém Davis Cupu, který se vrací do pražské arény po 13 letech. Sledujte přímé přenosy na ČT Sport v pátek o 14.30. Češi se snaží využít domácího prostředí a překvapit soupeře na tvrdém povrchu. Křídelník Václav Černý zazářil v evropské lize, když svým gólem pomohl Besiktasi k výrazné výhře 4-1 nad Marseille. Hoffenheim s českým duem Hložek a Coufal bohužel padl 0-2 na půdě Ofi Kréta. Třetí český fotbalista Robin Hranáč si zatím odpočinul na lavičce. Už jste si někdy říkali, že byste mohli být tenisovým odborníkem? Ukažte své znalosti v soutěži k Davis Cupu a vydejte se na cestu k vítězství. Zúčastněte se a zjistěte, jestli vás tenisové znalosti dostanou za hranice vašeho obýváku v pátek 18. září. Plzeňští fotbalisté odstartovali své působení v evropské lize drsnou prohrou 0-3 se Saint-Gilloise, kde jejich obrana připomínala švýcarský sýr. Belgický vicemistr předvedl svou dominanci, když vedl už v poločase 2-0, díky trefám Mofokenga a Biondice. Po přestávce zasadil poslední ránu domácím Ondřej Krič-Faluši, ať to zní jakkoliv ironicky, svou trefou proti krajanům. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.
1: Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.
2: Hoď se do klidu s Rádiem B.

show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Rádio B.
1: Občas políbím jarmilku, občas si umeju pejzy, občas si sundám jarmulku a ptám se, pane bože, kde jsi. Občas si zrobím dvě, tři micve a koukám, jak hochům z mikve lezou tykve. Ale tudlavá jsem koupil nový telefon, co sám říká pan Salomon a má v synagoze xylofon. Děkuji, jak jde Žido troubíček, ale kheto, kheto, děkuju za voptání. Občas mě zlobí pan Bíček, a občas

0: Je 10 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. V exkluzivním průzkumu agentury NMS pro novinky je Adam Scheinherr z uskupení Praha sobě nejpozitivněji vnímaným kandidátem na primátora Prahy. Na opačném konci žebříčku se ocitl Milan Urban z SPD a Klára Sovová z motoristů. Průzkum přináší důležité informace o náladách voličů před komunálními volbami 2024. Český premiér Andrej Babiš vyzval na pražském obranném summitu k vytvoření společného evropského programu protiraketové obrany, nazvaného Europatriot. Tato iniciativa však již v Evropě vznikla díky francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi a ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému na summitu v Paříži v červenci. Česko se k této již existující protibalistické iniciativě dosud nepřipojilo. Evropská unie má na podzim zavést novou směrnici, která zásadně mění pravidla pro léčiva a mohla by odstranit některé příbalové letáky. Tato legislativní změna je největší za posledních 20 let a dotkne se také samotných balení léků. Cílem je zjednodušit informace pro pacienty a snížit administrativní zátěž. Ukrajinec, který strávil v České republice 20 let nelegálně, byl odhalen cizineckou policií na Plzeňsku. I přes žádost o mezinárodní ochranu soud v Plzni jeho žalobu proti omezení svobody zamítl. Muž je nyní umístěn v záchytném zařízení do doby vyřízení vyhoštění. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Base up.

Tak ahoj, ahoj, zdraví vás DJ Raskal a máme tady další pokračování pořadu Bass Up, buď je úterý večer nebo pátek dopoledne a dneska je už 60. díl, takže máme takovou oslavičku a dneska si na začátek pustíme nějaký novinky a v druhé polovině pořadu vám chci pustit mixtape, který jsem teďko dostal od dvou týpků, je to DJ Slavik a DJ Tingy, dvojice Breakbeat Bandits a poskytli mi mix, který hráli letos na Beats for Love. Něco si o nich ještě povíme a tohle je na začátek týpek, který produkuje takovýhle příjemný breakbeaty, říká si Look at me a vydal teďko tenhle ten track Blowin, takže přeju příjemný

teď jste mohli slyšet producenta, který si říkal Look at me. A navážeme dalším breakem, který dělal Hancock. A track se jmenuje Synthetizer. A vyšlo to teď na Distortion, už zářijová věc.

Tak, yes, přátelé, big up Hancockovi, protože dělá výborné věci. A teď se dáme track od Yo Speeda a Bubble Couple. A track se jmenuje Mojo Picon a je staršího data, vyšlo to v roce 2018 na Need Money Records. Takže pojďme na to, taky dobrá věcička. Posloucháte pořád Bass Up.

Ale posuneme se dál. Mám tady další věc, která je novějšího data, zase vyšla teďko v srpnu a dělal producent Guau a Buzon a jmenuje se Humble Yourself. Vyšlo to na EMB Free. Takže přeju příjemný poslech při 60.

Tak přátelé, jsem tady zpět. Tohle byl producent Guo a Buzon. A teď tady mám jednu zajímavou kompilaci. A je to kompilace labelu Fat Vibes. A po 10 letech vydali kompilaci, kde je 16 tracků. Dáme si hned ten úvodní track. A dělal ho Virtus. A jmenuje se to Earthworm. A možná zbyde čas ještě na jednu věc tady z té pohodové kompilace. Fakt dobrý breakbeaty tady jsou. Určitě vyhledejte. Posloucháte Radio Bčko.

0: Well, this is a good one.
1: Tak dobrá pohodička, co říkáte, přátelé. Posloucháte Rádio Bčko, pořad Bass Up. No a dáme si další breakbeatovou pohodovku. Dělal to Adam Witt a Sub Foundation. Je to track Dreams a vyšlo to teďko na vinilu. Čtyři verze téhleté věci a tohle je Sub Foundation Apache Duck Mix.

Tak já myslím, že jako na vinylu vydaný tyhle ty tracky, že jsou úplně super, kdybych si to klidně pořídil, kdybych hrál z vinylů. Nicméně dáme si ještě jeden track, přátelé. Posloucháte Bassup a navštívíme ještě jednou kompilaci Fat Vibes 10 Years. A tam producent BR Selecta udělal track Insider, takže si ho dáme a řekneme si něco o uskupení Breakbeat Bandits.

dreadlocks on. Tak přátelé, tohle byla selekce, kterou jsem vybral na dnešní polovinu a o druhou polovinu 60. dílu se postarají partička projekt Breakbeat Bandits. Jsou to týpci DJs Lukáš Slavik a Tingy, který začínali hrát kolem roku 2001. A někdy kolem roku 2009 se spojili a dělali tenhle ten projekt právě, který hudebně se zaměřuje na energický breakbeat a na new school breaky, funky a rovnější beat. I tenhle ten mix dnešní je takovej chvilkama v rovných beatech, takže uslyšíte sami. Je to záznam z letošního Beats for Love. A ještě ke klukům řeknu, že hrajou spolu takhle 15 let v klubech, na festivalech po celé republice a na pódia se dostali s absolutní špičkou dnešní scény, jako jsou třeba Crafty Cats, Plum DJs nebo Stanton Warriors, takže mají už docela zkušenosti ostřílený týpci. Takže pojďme si dát jejich mix. Big up, kluci, líbí se mi to, fakt super nálada tam je a jen tak dál, ať se daří. Jinak, přátelé, posloucháte 60. pokračování pořadu Bass Up, buď v úterý večer, nebo v pátek dopoledne. Zdraví vás Raskal.

0: 11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. V exkluzivním průzkumu agentury NMS pro novinky je Adam Scheinherr z uskupení Praha sobě nejpozitivněji vnímaným kandidátem na primátora Prahy. Na opačném konci žebříčku se ocitl Milan Urban z SPD a Klára Sovová z motoristů. Průzkum přináší důležité informace o náladách voličů před komunálními volbami 2024. Český premiér Andrej Babiš vyzval na pražském obranném summitu k vytvoření společného evropského programu protiraketové obrany, nazvaného Europatriot. Tato iniciativa však již v Evropě vznikla díky francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi a ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému na summitu v Paříži v červenci. Česko se k této již existující protibalistické iniciativě dosud nepřipojilo. Evropská unie má na podzim zavést novou směrnici, která zásadně mění pravidla pro léčiva a mohla by odstranit některé příbalové letáky. Tato legislativní změna je největší za posledních 20 let a dotkne se také samotných balení léků. Cílem je zjednodušit informace pro pacienty a snížit administrativní zátěž. Ukrajinec, který strávil v České republice 20 let nelegálně, byl odhalen cizineckou policií na Plzeňsku. I přes žádost o mezinárodní ochranu soud v Plzni jeho žalobu proti omezení svobody zamítl. Muž je nyní umístěn v záchytném zařízení do doby vyřízení vyhoštění. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Hoď se do klidu. S Rádiem B.

0: Would that be novinky in an ideal bay?
1: Carly Rae Jepsen přináší svým fanouškům dvojalbum s názvem Day and Night, které vyšlo pod labelem Interscope Records. Tato kanadská zpěvačka, známá svým hitem Call Me Maybe z 2012, oslavuje lásku a oddanost prostřednictvím svěžích a slunečných skladeb pro Day a energických písní pro Night. Jepsen zde opět potvrzuje svou schopnost vytvářet chytlavé melodie a taneční hity pro všechny milovníky popu. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: České tenisové hvězdy se postaví proti levákům z Ameriky v napínavém Davis Cupu, který se vrací do pražské arény po 13 letech. Sledujte přímé přenosy na ČT Sport v pátek o 14.30. Češi se snaží využít domácího prostředí a překvapit soupeře na tvrdém povrchu. Křídelník Václav Černý zazářil v evropské lize, když svým gólem pomohl Besiktasi k výrazné výhře 4-1 nad Marseille. Hoffenheim s českým duem Hložek a Coufal bohužel padl 0-2 na půdě Ofi Kréta. Třetí český fotbalista Robin Hranáč si zatím odpočinul na lavičce. Už jste si někdy říkali, že byste mohli být tenisovým odborníkem? Ukažte své znalosti v soutěži k Davis Cupu a vydejte se na cestu k vítězství. Zúčastněte se a zjistěte, jestli vás tenisové znalosti dostanou za hranice vašeho obýváku v pátek 18. září. Plzeňští fotbalisté odstartovali své působení v evropské lize drsnou prohrou 0-3 se Saint-Gilloise, kde jejich obrana připomínala švýcarský sýr. Belgický vicemistr předvedl svou dominanci, když vedl už v poločase 2-0 díky trefám Mofokenga a Biondice. Po přestávce zasadil poslední ránu domácím Ondřej Krič-Faluši, ať to zní jakkoliv ironicky, svou trefou proti krajanům. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život.

Sebestřed. Dopoledne plné muziky na B.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Je pravé poledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Orlická přehrada se vyčerpala a přilepšuje průtok Vltavy vodou ze slap, což snížilo hladinu nádrže o 2 metry. U Zvírotic se objevil ostrov s dávno nepoužívanou silnicí. Ochránci přírody naléhají na dobrovolníky, aby zachraňovali škeble, které bez vody uhynou. Soudcovská unie se rázně distancovala od výroků premiéra Andreje Babiše, který tvrdí, že existuje mafie schopná zavřít někoho na objednávku. Unie žádá, aby Babiš svá tvrzení doložil důkazy, nebo se jich zdržel. Tento incident vyvolal širokou debatu o odpovědnosti veřejných činitelů za jejich slova v 2024. Tomáš Portlík z ODS a Jan Hušbauer z ANO se střetli v předvolebním duelu, kde diskutovali o budoucnosti Prahy. Hovořili o tom, co se stane s miliardovými úsporami města a jak se vypořádat s problémy parkování. Portlík vyjádřil zklamání, že ODS nedosáhla v Praze požadovaného tempa již v tomto volebním období, což přináší otázky ohledně efektivity současného vedení města. V exkluzivním průzkumu agentury NMS pro novinky je Adam Scheinherr z uskupení Praha sobě nejpozitivněji vnímaným kandidátem na primátora Prahy. Na opačném konci žebříčku se ocitl Milan Urban z SPD a Klára Sovová z Motoristů. Průzkum přináší důležité informace o náladách voličů před komunálními volbami 2024. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

Vítejte u pořadu Sound Underground, zaměřeného na českou ambientní elektronickou a alternativní hudbu, kterým vás bude provázet Michal Kořán. Dnes jsem opět vybral mix z novinek i starších skladeb, jejichž playlist najdete na naší facebookové stránce Radio B a také na facebookové stránce ambient.cz. A nyní vám přeju už ničím nerušený, příjemný poslech.

Jedna hodina odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Orlická přehrada se vyčerpala a přilepšuje průtok Vltavy vodou ze slap, což snížilo hladinu nádrže o 2 metry. U Zvírotic se objevil ostrov s dávno nepoužívanou silnicí. Ochránci přírody naléhají na dobrovolnost.

dobrovolníky, aby zachraňovali škeble, které bez vody uhynou. Soudcovská unie se rázně distancovala od výroků premiéra Andreje Babiše, který tvrdí, že existuje mafie schopná zavřít někoho na objednávku. Unie žádá, aby Babiš svá tvrzení doložil důkazy, nebo se jich zdržel. Tento incident vyvolal širokou debatu o odpovědnosti veřejných činitelů za jejich slova v 2024. Tomáš Portlík z ODS a Jan Hušbauer z ANO se střetli v předvolebním duelu, kde diskutovali o budoucnosti Prahy. Hovořili o tom, co se stane s miliardovými úsporami města a jak se vypořádat s problémy parkování. Portlík vyjádřil zklamání, že ODS nedosáhla v Praze požadovaného tempa již v tomto volebním období, což přináší otázky ohledně efektivity současného vedení města. V exkluzivním průzkumu agentury NMS pro novinky je Adam Scheinherr z uskupení Praha sobě nejpozitivněji vnímaným kandidátem na primátora Prahy. Na opačném konci žebříčku se ocitl Milan Urban z SPD a Klára Sovová z Motoristů. Průzkum přináší důležité informace o náladách voličů před komunálními volbami 2024. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

začíná Boom Bap na Rádiu B. Hola, hola, nazdar bando, já zdravím všechny posluchače Rádia Béčko, od mikrofonu z Roudnického studia se k vám hlásí Lobo a právě začíná pořad Boom Bap, a.k.a. rapová hodinka Rádia B. Já doufám, že se máte všichni fajn a jste připravení si zase společně se mnou užít tuhle hodinu našlapanou rapem. Dnešní playlist bude zase pěkně pestrej, protože se potká současný underground s několika jmény, který psali historii hiphopu. Podíváme se do New Yorku, Los Angeles, Británie, ale zastavíme i na domácí scéně. No a já myslím, že není čas ztrácet čas, pojďme se do toho vopou, začneme trochu jinak a hodně atmosféricky. Dáme si bandičku OneFS, která se pohybuje na pomezí alternativního hiphopu a elektroniky, takže tady nečekejte úplně klasickou 90-kovou šablonu na featu Mood Child Washington, který do skladby přináší soulovější až skoro snovou polohu. No a právě podobné projekty krásně ukazují, kam se může hip-hop dostat, když producent přestane řešit žánrové hranice. Boom Bap totiž nemusí vždycky znamenat jenom tvrdý kopák, virbl a nasamplovanou smyčku. Někdy může být mnohem abstraktnější a skladba Convoluted Blue Dream, kterou si právě pouštíme, je toho pravým důkazem. Pojďme na to, tohle je Boom Bap na Bčku a právě začínáme. Přeju vám příjemný poslech.

Underground, čeká nás frajerka, která si říká Chung a patří k nový generaci MCs, která si bere hodně inspirace z 90-kových let, ale rozhodně se nesnaží jen kopírovat minulost. Na tomhle tracku, který si pustíme, se objeví taky Santa Fox, která má mimochodem hip-hop opravdu v krvi. Je to dcera slavného Melly Mela z legendární Grandmaster Flash and the Furious 5 a to znamená přímý spojení se samotnými začátky rapové historie. Dáme si jejich společný track, který se jmenuje More Than a Lover. Pojďme na to.

0: Ano.
1: Ladíš Bumbeb na Rádiu Bčko a teď nás čeká pořádná salva jmén, konkrétně to je Jabba Haku, Chaol, Opelia, Talistic and Justin Williams a na beatu Wise Beats. A právě posledně zmiňovaný stojí za zmínku, protože ten pochází z blízkého Bristolu, města, který má mimořádně bohatou historii v hiphopu, tribhopu i breakbeatu. A právě Bristol dal světu Massive Attack, Portishead nebo Trickyho a právě tahle otevřenost různým žánrům je ve městě cítit dodnes. Wise Beats pracuje hodně s jazzem, soulem a klasickou hiphopovou produkcí. Pojďme si pustit track, který se jmenuje Burst. Za mě pecka jako prase, takže pojďme na to. Boom bap na Bčku.

0: into business or a burst into life.
1: Into life. Take shape.
0: Here I am.
2: Tak jo, pojďme na další pecku dnešního Bumbepu. Čeká nás Barry Darkly a Raxiel El Leon a track Paid Bills. Barry Darkly už se nám v Bumbepu objevil a myslím, že to rozhodně nebude naposledy. Je součástí současný undergroundový vlny, která dokazuje, že klasicky postavený rap má pořád obrovský množství podob a zajímavé je taky sledovat, jak se dnešní producenti vracejí k samplování špinavým bicím a jednodušším aranžmá. Nejde ale taky jenom o nostalgii po 90. moderní mastering a současný způsob rapu tomu dávají úplně jiný charakter. No a právě track Paid Bills je přesně jedna z těch věcí, která skvěle funguje. Pojďme si to poslechnout. Bumbep na Bčku jede dál.

to ve spolupráci hned několika skvělých jmen a těmi jsou Stylistic Murder, Come On, DJ Danetic a Masta Ace. Track se jmenuje Back in the Days, můj oblíbený Masta Ace na majku, který je na scéně už spousty let. Známe ho rozhodně z desek Disposable Arts nebo A Long Hot Summer, který dodnes patří mezi klasiky rapové muziky. Takže pojďme na to, track Back in the Days, právě teď v Boom Bapu.

další skladbou pro změnu trošku přitvrdíme. Čeká nás dvojice Hip Hop IQ a Reef the Lost Cause. Skladba Welcome to the Life. Reef the Lost Cause je další jméno, který se v boombapu objevuje poměrně pravidelně, pochází z Philadelphia a dlouhodobě patří mezi nejrespektovanější představitele tamního undergroundu. Hodně lidí ho zná, hlavně díky Army of the Pharaohs, kolektivu kolem Vinnyho a Jeremiah Trix. Reef je ale výborný taky jako solový MC, má hlas, který na první dobrou poznáte, agresivní projev a zároveň dokáže být hodně osobní. Philadelphia vlastně vůbec vyprodukovala neuvěřitelné množství skvělých rapperů a Reef je jeden z těch, kteří možná nikdy neprorazili do úplného mainstreamu, ale mezi fanoušky si vybudoval dlouhodobý respekt a já se tomu vůbec nedivím. Pojďme na to, Welcome to the Life, právě teď v Boom Bapu.

Ladíš Rádio Béčko a pořad Bumbep. A další věc, kterou jsem do dnešního dílu vybral, je od trojice Ski alias Molombo a Ecoli, track s názvem Don't Cross the Line. Za mě skvělá Bumbepová věc. Posuďte sami.

0: Tak jo, teď si dáme v Boombapu docela dlouho očekávanou věc a to je nový album od Tsarface, což je vlastně trojice Inspecta Deck, 7L a Esoteric. No a ti vydali nový album s názvem Tsarface meets Frankie Pulitzer, což je album, kam si přizvali amerického herce Toma Hardyho, kterýho můžete znát třeba jako představitele z filmu Venom. No a právě tenhle ten týpek si dal pseudonym Frankie Pulitzer. Už si takhle říká docela dlouho, každopádně tentokrát se spojil právě s Tsarface a udělali tohle skvělý album. Já musím říct, že mě to mile překvapilo. Na tomhle albu najdeme 15 skladeb, vyšlo to 28. srpna. No a já jsem vybral z tohle alba jeden track s názvem All It Takes Is One Bad Day. Tenhle track odkazuje na příběh Jokera, tak nějak vzdáleně. Každopádně to skvělá věc. Celý album rozhodně doporučuji poslechnout. No a pojďme na to.
1: Yeah, but you know how doctors are.
2: Doctors are. Doctors are. Doctors are. Doctors are. Doctors are. Doctors are. Doctors are.

0: 15 let děvek nemůže dostat můj respekt, mají křivý charaktery a chybí jim intelekt. Já jsem ten, kdo staví svůj život jak architekt, takže běžte z mých očí a to tak, že kurva ne.
1: Tak mi o tom něco řekni.

to the classic. Jak už jsem říkal, čas nás neúprosně tlačí ke konci, takže pojďme ještě na rubriku Classic. Dneska si dáme Tupaca a track Shorty Wanna Be A Thug. Ten jsme si tady asi ještě nedávali, což je hodně zvláštní. Každopádně tahle věc je z alba All Eyes On Me, což je jeho první album, kdy přichází k Death Row Records. Výborná záležitost, pojďme na to a za chvilku se loučíme.

2 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Orlická přehrada se vyčerpala a přilepšuje průtok Vltavy vodou ze slap, což snížilo hladinu nádrže o 2 metry. U Zvírotic se objevil ostrov s dávno nepoužívanou silnicí. Ochránci přírody naléhají na dobrovolníky, aby zachraňovali škeble, které bez vody uhynou. Soudcovská unie se rázně distancovala od výroků premiéra Andreje Babiše, který tvrdí, že existuje mafie schopná zavřít někoho na objednávku. Unie žádá, aby Babiš svá tvrzení doložil důkazy, nebo se jich zdržel. Tento incident vyvolal širokou debatu o odpovědnosti veřejných činitelů za jejich slova v 2024. Tomáš Portlík z ODS a Jan Hušbauer z ANO se střetli v předvolebním duelu, kde diskutovali o budoucnosti Prahy. Hovořili o tom, co se stane s miliardovými úsporami města a jak se vypořádat s problémy parkování. Portlík

vyjádřil zklamání, že ODS nedosáhla v Praze požadovaného tempa již v tomto volebním období, což přináší otázky ohledně efektivity současného vedení města. V exkluzivním průzkumu agentury NMS pro novinky je Adam Scheinherr z uskupení Praha sobě nejpozitivněji vnímaným kandidátem na primátora Prahy. Na opačném konci žebříčku se ocitl Milan Urban z SPD a Klára Sobová z Motoristů. Průzkum přináší důležité informace o náladách voličů před komunálními volbami 2024. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Útočník Brad Marchand z Floridy zmešká minimálně první měsíc nové sezóny NHL. 38letý hráč se zotavuje po náročné operaci a tak budou fanoušci Panthers muset na jeho neodolatelný styl hry ještě chvíli počkat. Doufejme, že jeho návrat přinese do týmu vítěznou energii a možná i pár vtipných momentů na ledě. Trenér Radoslav Kováč řekl, že fotbalisté Plzně čelí větším problémům, než čekal při svém srpnovém nástupu. V hlavní fázi Evropské ligy podlehli doma Unionu Saint-Gilloise 0-3. Přestože výsledky nevypadají dobře, Kováč věří, že tým dostane opět do formy. České tenisové hvězdy se postaví proti levákům z Ameriky v napínavém Davis Cupu, který se vrací do pražské arény po 13 letech. Sledujte přímé přenosy na ČT Sport v pátek od 14.30. Češi se snaží využít domácího prostředí a překvapit soupeře na tvrdém povrchu. Křídelník Václav Černý zazářil v evropské lize, když svým gólem pomohl Besiktasi k výrazné výhře 4-1 nad Marseille. Hoffenheim s českým duem Hložek a Coufal bohužel padl 0-2 na půdě Ofi Kréta. Třetí český fotbalista Robin Hranáč si zatím odpočinul na lavičce. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

3 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Orlická přehrada se vyčerpala a přilepšuje průtok Vltavy vodou ze slap, což snížilo hladinu nádrže o 2 metry. U Zvírotic se objevil ostrov s dávno nepoužívanou silnicí. Ochránci přírody naléhají na dobrovolníky, aby zachraňovali škeble, které bez vody uhynou. Soudcovská unie se rázně distancovala od výroků premiéra Andreje Babiše, který tvrdí, že existuje mafie schopná zavřít někoho na objednávku. Unie žádá, aby Babiš svá tvrzení doložil důkazy, nebo se jich zdržel. Tento incident vyvolal širokou debatu o odpovědnosti veřejných činitelů za jejich slova v 2024. Tomáš Portlík z ODS a Jan Hušbauer z ANO se střetli v předvolebním duelu, kde diskutovali o budoucnosti Prahy. Hovořili o tom, co se stane s miliardovými úsporami města a jak se vypořádat s problémy parkování. Portlík vyjádřil zklamání, že ODS nedosáhla v Praze požadovaného tempa již v tomto volebním období, což přináší otázky ohledně efektivity současného vedení města. V exkluzivním průzkumu agentury NMS pro novinky je Adam Scheinher z uskupení Praha sobě nejpozitivněji vnímaným kandidátem na primátora Prahy. Na opačném konci žebříčku se ocitl Milan Urban z SPD a Klára Sobová z Motoristů. Průzkum přináší důležité informace o náladách voličů před komunálními volbami 2024. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

0: hudební novinky na Rádiu B.
1: Carly Rae Jepsen přináší svým fanouškům dvojalbum s názvem Day and Night, které vyšlo pod labelem Interscope Records. Tato kanadská zpěvačka, známá svým hitem Call Me Maybe z 2012, oslavuje lásku a oddanost prostřednictvím svěžích a slunečných skladeb pro Day a energických písní pro Night. Jepsen zde opět potvrzuje svou schopnost vytvářet chytlavé melodie a taneční hity pro všechny milovníky popu. A nyní si pusťme vaši oblíbenou hudbu.
2: Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Útočník Brad Marchand z Floridy zmešká minimálně první měsíc nové sezóny NHL. 38letý hráč se zotavuje po náročné operaci a tak budou fanoušci Panthers muset na jeho neodolatelný styl hry ještě chvíli počkat. Doufejme, že jeho návrat přinese do týmu vítěznou energii a možná i pár vtipných momentů na ledě. Trenér Radoslav Kováč řekl, že fotbalisté Plzně čelí větším problémům, než čekal při svém srpnovém nástupu. V hlavní fázi Evropské ligy podlehli doma Unionu Saint-Gilloise 0-3. Přestože výsledky nevypadají dobře, Kováč věří, že tým dostane opět do formy. České tenisové hvězdy se postaví proti levákům z Ameriky v napínavém Davis Cupu, který se vrací do pražské arény po 13 letech. Sledujte přímé přenosy na ČT Sport v pátek od 14.30. Češi se snaží využít domácího prostředí a překvapit soupeře na tvrdém povrchu. Křídelník Václav Černý zazářil v evropské lize, když svým gólem pomohl Besiktasi k výrazné výhře 4-1 nad Marseille. Hoffenheim s českým duem Hložek a Coufal bohužel padl 0-2 na půdě Ofi Kréta. Třetí český fotbalista Robin Hranáč si zatím odpočinul na lavičce. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Orlická přehrada se vyčerpala a přilepšuje průtok Vltavy vodou ze slap, což snížilo hladinu nádrže o 2 metry. U Zvírotic se objevil ostrov s dávno nepoužívanou silnicí. Ochránci přírody naléhají na dobrovolníky, aby zachraňovali škeble, které bez vody uhynou. Soudcovská unie se rázně distancovala od výroků premiéra Andreje Babiše, který tvrdí, že existuje mafie schopná zavřít někoho na objednávku. Unie žádá, aby Babiš svá tvrzení doložil důkazy, nebo se jich zdržel. Tento incident vyvolal širokou debatu o odpovědnosti veřejných činitelů za jejich slova v 2024. Tomáš Portlík z ODS a Jan Hušbauer z ANO se střetli v předvolebním duelu, kde diskutovali o budoucnosti Prahy. Hovořili o tom, co se stane s miliardovými úsporami města a jak se vypořádat s problémy parkování. Portlík vyjádřil zklamání, že ODS nedosáhla v Praze požadovaného tempa již v tomto volebním období, což přináší otázky ohledně efektivity současného vedení města. V exkluzivním průzkumu agentury NMS pro novinky je Adam Scheinherr z uskupení Praha sobě nejpozitivněji vnímaným kandidátem na primátora Prahy. Na opačném konci žebříčku se ocitl Milan Urban z SPD a Klára Sobová z Motoristů. Průzkum přináší důležité informace o náladách voličů před komunálními volbami 2024. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Pohodička s Radě na Bčku.

0: filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Megan Fahy, dvakrát nominovaná na Emmy, je po úspěších ve Bílém lotosu a Netflixovém Sirens připravena zazářit v novém limitovaném seriálu Smoke Show. Tento projekt, řízený produkčními domy SK Global a David E. Kelly Productions, slibuje směs thrilleru a temné romantické komedie. Je inspirován nadcházejícím románem Catriony Stewart a jistě přitáhne diváky svou jedinečnou kombinací žánrů. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Big Beat na Bčku. To můžem.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Útočník Brad Marchand z Floridy zmešká minimálně první měsíc nové sezóny NHL. 38letý hráč se zotavuje po náročné operaci a tak budou fanoušci Panthers muset na jeho neodolatelný styl hry ještě chvíli počkat. Doufejme, že jeho návrat přinese do týmu vítěznou energii a možná i pár vtipných momentů na ledě. Trenér Radoslav Kováč řekl, že fotbalisté Plzně čelí větším problémům, než čekal při svém srpnovém nástupu. V hlavní fázi Evropské ligy podlehli doma Unionu Saint-Gilloise 0-3. Přestože výsledky nevypadají dobře, Kováč věří, že tým dostane opět do formy. České tenisové hvězdy se postaví proti levákům z Ameriky v napínavém Davis Cupu, který se vrací do pražské arény po 13 letech. Sledujte přímé přenosy na ČT Sport v pátek od 14.30. Češi se snaží využít domácího prostředí a překvapit soupeře na tvrdém povrchu. Křídelník Václav Černý zazářil v evropské lize, když svým gólem pomohl Besiktasi k výrazné výhře 4-1 nad Marseille. Hoffenheim s českým duem Hložek a Coufal bohužel padl 0-2 na půdě Ofi Kréta. Třetí český fotbalista Robin Hranáč si zatím odpočinul na lavičce. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: A teď si dáme rockovou pecku na Bčku.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Longplay, pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán, každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

Nero.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

Takový ahoj, zdraví vás DJ Rascal. Máme tady pátek večer a na rádiu B pořad Liquid Waves. A dáme si dneska zase pár tracků z drum and bassu, liquidu. Bude to nějaký deep a takový mix různorodých tracků, takže vás zvu na hodinku pohody a přeji příjemný poslech na rádiu B.

Tak přátelé, pokračujeme dál. Máme tady 24. pokračování pořadu Liquid Waves a na úvod byl tohleto track od Neurona, jmenoval se Pieces, docela příjemná věc. No a věc, co nám už tam začíná hrát, následující dělal Lenis, docela šikovný týpek, a mám vydal teďko 6 tracků v srpnu, koncem srpna na Focus Recordings, a já jsem vybral track, který se jmenuje Suddenly, takže pojďme dál, pořad Liquid Waves.

Tak máme tady pořád Liquid Waves, který je zaměřený na liquid a deep a funkový věci, takže pojďme dál, mám tady takovou veselou záležitost. Je to od neznámého umělce a jsou tam vydaný dva tracky a tenhle ten se bude jmenovat The Whole World is a Drum and Bass. A potom si dáme track od QZB a to je krásná věc, která se jmenuje Surface Tension, vydaná teďko na Critical Music. Posloucháte Radio Bčko, pořád Liquid Waves, tady je DJ Rascal, ahoj.

Jo, Quizet B, ten mít, jo, big up a následuje věc od Minor Forms a Zera T, jmenuje se No Less, vyšlo to na V Recordings teď už v září, taky dobrá věc, a pak si dáme track od Ezora, který se jmenuje One Spliff.

Tak jsem tady zpět a posloucháte Radio Bčko a pořád Liquid Waves. No a tohle to byly takový dva temnější kousky a následující dva tracky tady mám takový veselější zpívaný a docela příjemný. A první track dělala Ria a ještě společně s Willemem, DRSem a McLeod taky. Na tom spolupracovala, docela dobrá spolupráce. Track se jmenuje Ships a vyšlo to v roce 2017 na Computer Integrated. No a pak tady mám ještě jednu takovou příjemnou věc a je to remix Everything But The Girl, Logistica remixoval, track se jmenuje Run Red Light. Moc pěkná záležitost, takže to vyšlo na Hospital Records. Mějte příjemný poslech na vlnách Rádia B. Zdraví vás Raskal.

Jo, tak to se hodně povedlo. Tohle to remixoval to Logistics a fakt příjemná záležitost. Následující věc vyšla na Jungle Cakes a dělal to G-Class a Kaya Fajach. Jmenuje se to Rebel Music Master a vyšlo to teďko v září. A další track potom, který následuje, dělal Particle a to vyšlo na Shogun Audio a jmenuje se to Coming.

přátelé. Posloucháme pořad Liquid Waves a další track, který jsem vybral, je taky od neznámého umělce, myslím, že limitovaná série vyšla i na vinilu a je to Super Styling D&B verze, která vyšla na Celsius Recordings už v roce 2017. No a další věc dělal Makoto a je to taky starší kousek a vyšlo to v roce 2013 a je to, nevím, jestli zrovna tuhle tu session devátou jsme si nehráli, ale hráli jsme si dvě progression sessions. No a vyšlo to tady na té kompilaci právě, které jsou fakt super. Takže přeju příjemný poslech takhle v pátek večer, páteček vám přeju krásnej, užívejte a mějte se fajn.

Tak popojedem dál, přátelé, tohle jste byl jeden ze starších tracků od Makota a mám tady ještě jednu starší věc a tu dělal Calibre a High Contrast a jmenuje se The Other Side a vyšlo to společně ještě s trackem Mr. Majestic, kterým jsme si tady taky hráli na Signature Recordings, to vyšlo a měl jsem i tenhle ten vinyl, hrál jsem to hodně a je to super track, jako oba jsou výborný právě. No a pak si dáme věc, je to track takový zajímavý, jmenuje se Empty Roads a dělal ho Winslow, TRAC a Frank Heat Center 3. Takže příjemný poslech vám přeje Rescal, ahoj, ahoj.

Tak přátelé, pokračujeme a teď si dáme takový dvojáček, jak vždycky říkám, vyšlo to na Dispatch Recordings a dělal to producent Rift a tracky se jmenujou Last Change

Tak přátelé, končí nám další pořad Liquid Waste, 24. vydání. Tohle to bylo takový temnější tracky a dáme se ještě jeden na závěr a kousek stihneme. Taky to vyšlo na Shogun Audio, je od Business as Usual, jmenuje se Blue Skies a taky teďko novinka ze srpna. A jinak se mějte moc fajn a buďte zdraví. Jestli jdete někam na večírek pařit, tak určitě užijte. No a za 14 dní zase další premiérový díl pořadu Liquid Waves, takže se mějte moc fajn a zdraví vás Raskal, Rádio Bčko. Čau.

výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku. Sebestřed.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne na rádiu B.

one more time.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

To nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

0: Je 9 hodin večer na Rádiu B.
1: Ahoj, tady Jarekovský, dobrý večer, zdravím všechny posluchače Rádia B. Vy dnes uslyšíte speciální mix pro hudební pořad Exkluziv a to všechno online na Rádiu B.

Posloucháte pořad Myšmaš na Rádio B. Pořad Myšmaš na Rádio B. Od mikrofonu vás zdraví Fefe.

tak vypadá, že nám to hraje. Tak mě něco taky můžete napsat, jestli tomu tak je, nebo ne. A zdravím Ghosta. Čau, brosky. Paprika tady vidím, nazdárek.

Rufus du Sol in der Blume. A samozřejmě zrychlíme. Páč to dá rozum.

0: na rádiu.
1: Takže ještě jednou dobrý večer, posloucháte pořad Myšmaš na rádio B.cz. Máme čtvrtek, něco po tý 19. Mě tady ty internety zase zlobějí, nevím proč, prostě ale... Budete to muset nazdílet vy, páč, mě to nějak nejde. A nemůžu reagovat tak, jak bych chtěl. No jo. A vidím tady Romana Lonskýho, Verču Husákovou, ahoj. Bídyho, nazdárek. A jdem.

Přátelé, kamarádi, zítra máme páteček a my hrajeme v Litoměřicích v Labuti nějaký ten elektroswing po hodně dlouhý době s Alíkem, s Fastou, s Vičem. Těšíme se na vás, doražte. Páč, kapacita omezená, doražte brzy. Já doufám, že to hraje.

Jojo, Lush Life a Zara Larsson, akorát v trošku jiném podání. Tohle je prostě náš bobrovský banger. Můj a mojí milovaný dcerunky.

A zdravím Dianku, ahoj. A zde je taky všechny ostatní posluchače, který nevidím na Facebooku, a poslouchaj Véteru Rádia BCZ. A přátelé, kamarádi, my vám ty medaile přivezeme, nicméně čím mě ta moje malá překvapila, cože jí mám dát do playlistu, to vám posílám.

moje milovaná dcerunka dala do playlistu, že se jí to moc líbí. Elevate a Subfocus. Posloucháš pořád Myšmaš. A zdravím Míšu Tichou, ahoj!

Jo, Brčo, můžeme se vidět zítra v Labuti, Electro Swing a samozřejmě Swing and Bass do vás naperem. Takže samozřejmě klasika, taková, jako jsme to hrávávali, a to Electro Swing.

Dneska to bude mít takový krásný pestrobarevný, barevně pestrý, pestře, barevnění a tak dále, já nevím, co se do toho zavotal. Nevadí. To už nevadí.

známe? Znáte lidičky Mode Step? Dubstepovej projekt. Vím, že litoměřický ten dubstep úplně nemusí, ale já Mode Step duze rád

A zdravím Police, čau kámo, už jsem si říkal. Jo, musím říct, že asi Police je něco jako pan Odvárka u Krause. Ale nejsem si úplně jistý, to jako. Ale je vás víc takových AKA Odvárků. Ty vole, to je dobrý. Každopádně posloucháš pořád Myšmoš na Rádiu B. Oh yeah. Jo a zítra Labuť, Litoměřice, Elektrosvink, já, Masta a Vík na bicí a Switch, náš kamarád. Přijďte včas, páč, jelikož nýbrž a poněvadž kapacita omezena. I když Police, možná Romana.

Posloucháš pořád myšmaš na Bčku, jsem se trošku rozmášnil. Každopádně, bomboklád na vás, přá.

anebo taky ne. A zkusíme si nějaký freestylek, ne? Ať do toho, myšmaše.

0: Rob Dylan, Can You Imagine? Strašná kudla. A musím vám pustit track, který mě vlastně dostal k drum and bassu. Doslova, byl to první track, který jsem slyšel drum and bassovej. Zahrál ho I'm Cyber Ivanka, tímto jí zdravím.
1: Bomboklad!

Za mě tohle goldovka, pač mi ovlivnila život, doslova. Samozřejmě mám to i na vinulu, ne že ne.

Dominik. Wow, hodím tyhle věci teďka. Poslední dva dny úplně nechápu, co to na mě ten Roman poslal. What it seems. To je tak, když se přehmátneš. Ale jako fake reality a re-enter bych řekl, že asi jo. A ptali se mě, jestli mě to baví, asi jo. A ještě stále ma to baví.

Jinak v Roxy, noha, 4. února. Doufám, že se vidíme. Moment, jestli nekecám, 4. února, Roxy.

o pátku, zítra Litoměřice, prostor v Labuti, kde budeme hrát Electro Swing, kapacita omezená, doražte včas, ať se tam dostanete, bude to mejdán, dlouho jsme nebyli, dlouho. A Electro Swing ještě o to díl. Víme, že tam budou nějaký narosky a tak dál, takže jako věřím, že to bude divočina. A zaswingujem si, samozřejmě budeme mít dress code, šandy, dáme určitě nějaký šaty a tak dál. Bude i swing and bass. A vám určitě nějakou parádu pošlu do éteru.

moje kapela, respektive jsem její součástí. A jsem za to kůrník šopa.

0: Jedna hodina na rádiu B.
1: Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz